Zakončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, Jiří.